0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: Botýka a piju víst, majorany ryšana, jaka se chovat če vyhod, mare trek če an. Bring je na do store se nikke doje, se se chyče jak Dior, jak se chyk dripy jeme echte nan. Sag ma wat če vylika, jak rapy bij je kill, soma vila, je vriendine, je coach.